Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: podporu a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
2: Which moves I like?

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: personalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Přesně tak, zprávy jsou tady. Odstávka dodávek teplé užitkové vody v Bolce je v letošním roce plánována na období od 20. do 29. července. Ta letošní topná sezona, která trvala od 24. září do 20. května, tedy celkem 238 dnů, byla ve srovnání s tou předchozí intenzivnější a chladnější. V Benátkách nad Jizerou pokračuje revitalizace veřejného rekreačního prostoru v Mladské ulici. Byla dokončena instalace dřevěných relaxačních palů a zhotoven základ pro umístění houpadel. Předání prostoru městu, včetně jeho zpřístupnění veřejnosti, se předpokládá nejpozději do konce července.
0: Sportovní servis.
2: Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu se stala společnost Hokej Litvínov AS, založená bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, což je podíl 70%. Dalšími akcionáři zůstávají město Litvínov a sportovní spolek HC Litvínov. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Kde končí signál,
2: my začínáme.
3: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkali se

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Počasí vybízí třeba k návštěvě zoologické zahrady. Skupina želv obrovských v té pražské funguje podobně jako ve volné přírodě. Více k tomu říká chovatelka Zoo Praha Nataše Velenská.
3: Ty expozice se přizpůsobily prostě různým druhům želv tak, že se snažíme nasimulovat trošku, aspoň trošku jejich přirozené prostředí. My nejsme příroda, že to úplně nedokážeme a právě k tomu nám slouží, že my s manželem hodně jezdíme do přírody a koukáme na ty zvířata, které tady chováme, aby jsme věděli, jak je potom chovat nebo jestli je chováme správně. Takže my sebou nosíme ještě teploměr, který těm želvám strkáme do kloaky a měříme teplotu okolo, takže abychom docházeli k tomu, jak ty želvy vlastně existují.
2: Pražská zoo chová celkem 16 želv obrovských a 2 želvy sloní a obývají společný výběh v dolní části areálu zahrady.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 20. června v obci Plužná. Těšte se na podmořský svět se SpongeBobem. Začínat se bude ve 2 odpoledne. Na místě bude lanové centrum, střelnice, stezka s úkoly, animační program, skákací hrad a další atrakce.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolse.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. Posloucháš správně.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový čtvrtek. Městské informační centrum Mnichovo Hradiště sídlí od včerejšího dne dočasně na nové adrese Palackého 236, tedy zhruba 150 metrů severně od dosavadního sídla v budově u Hroznu. Ta v následujících letech projde rekonstrukcí. Díky níž získá nové zázemí Městské muzeum. Práce mají být dokončeny v roce 2029. Mladoboleslavské koupaliště se otevírá veřejnosti. K dispozici zatím bude pouze menší bazén v pravé části areálu. Proto bude vstupné sníženo na polovinu. Od pondělí už bude veřejnosti zpřístupněn celý areál koupaliště. Ani letos nebudou chybět oblíbené kulturní akce v rámci Koupák Festu, který se uskuteční 27. června, 22. srpna a 12. září.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Slávie začali letní přípravu na novou sezonu bez člena širšího kádru české reprezentace útočníka Vasila Kušeje a záložníka Alexandra Buška. Aktuálně se řeší jejich angažmá v jiném klubu. V sobotu český šampion odehraje první přípravný zápas proti Dynamu Kyjev. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

We Belong Together, tohle byla Indra, no a začala nám hodinu mezi 9 a 10. 7 minut po 9, už tedy 7 minut, taky probíhá na městském stadionu v Mladé Boleslavi Den záchranářů. No a o čem se budeme bavit? Jak se chovat bezpečně u vody? Kdy se to dozvíme, tak to vám řeknu právě už v této hodině a budeme si hrát skvělou muziku, jako jsou třeba Roxette, Lake, Malawi. No a z těch skvělých 90. bychom si mohli dát třeba Basic Element. Teď ovšem Two Unlimited, hezký den!

0: David Guetta. It's on you, to byla další muzika na Rádiu MB, 15 minut po 9 hodině dopolední. Mrkněte taky na web www.radiomb.cz. Jsou tam samozřejmě novinky, jsou tam taky nějaké ty rozhovory, archív rozhovorů, to je jasný. No a jasný je taky, že když už tam budete, klidně mi napište do chatu, je vpravo dole, třeba o nějakou tu písničku na přání, já vám ji během dnešního dopoledne rád zahraju. Jinak si taky můžete zavolat na 608 125 300 anebo mi napište mail na info@radiomb.cz.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu. Check

Tak tohle byla česká kapela Nivy, jmenuje se písnička Za neznámou, je 9 hodin a skoro 22 minut. No a teď se pojďme podívat taky, jak se bezpečně chovat u vody. Teda já vám to nebudu vysvětlovat, bude vám to vysvětlovat odbor bezpečnosti a prevence kriminality ve spolupráci za podpory Škody Auto. Tak to bude třetí ročník osvětové akce Bezpečně u vody, která se bude konat ve dnech 22. a 23. června u Lodinice na krásné louce od 8.30 do 12.30. To bude pro děti se ze základních škol a pro veřejnost pak od 13 do 16.30. Tak na to nezapomínejte. Pojďte si se mnou společně dát další muziku po vlnách Rádia MB. Tohle jsou Švédští Roxette. Věřím, že Song the Luke vás potěší.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.

0: Lake Malawi na rádiu MB. 9 hodin 34 minut, čtvrtek 18. pokračuje. No a už dnes, přátelé, se otvírá koupaliště v Mladé Boleslavi, i když jen jedna jeho polovina. Otevírá se ten menší bazén a proto bude vstupné za polovinu. Od pondělka už to bude normálně v plném provozu. Tak vyražte, má být tropická třicítka, tak snad se třeba dnes osvěžíte. Mimochodem koupaliště otevře ve 12 hodin.
1: Rádio MB. Víc hitů než semafor. Who's bullseye?

Winter Sailor for the floor. 9 hodin 41 minut, takový je čas. No a vy určitě dnes budete taky sledovat mistrovství světa ve fotbale. Tak pojďme se podívat, jaké zápasy nás ještě dnes čekají. Samozřejmě to, na co čekáme všichni, je zápas Česko-Jihoafrická republika. Od 18 hodin v 21 hodin pak hraje Švýcarsko a Bosna a Hercegovina. Mimochodem, všechny Penny Markety kvůli dnešnímu zápasu zavírají v 18 hodin. Pardon, v 17.30.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál, my jsme všude. Radio MB.
4: Question. What is love?

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Mladoboleslavsko se v závěru června stane místem hned dvou charitativních akcí, které spojuje společný cíl – pomáhat lidem v těžké životní situaci. Už tuto sobotu v Kosořicích a příští sobotu v Dolním Bousově. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program pro celé rodiny i sportovní zážitky. Více čtěte na našem webu. Na sobotu se chystá sousedská slavnost Holé vrchy. Na prostřený stůl může každý přinést něco sladkého nebo slaného. Akce začíná v 19 hodin. Ve vedení Volkswagenu panuje nervozita. 6 z 9 členů představenstva v anonymní interní anketě označilo situaci koncernu za ohrožení jeho další existence. Zbývající 3 ji popsali jako napjatou. Možnost nekritická nezvolil nikdo. Případ ukazuje hloubku potíží, které dnes drtí celý německý autoprůmysl.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze 3 zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Očekává se, že český kouč sáhne k některým změnám základní sestavě. Zápas v Atlantě začne v 18 hodin. Zprávy končí, je čas na další 90.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Give a little love. Mr. President na rádiu MB, další devadesátka nám načala další hodinu ve vysílání rádia MB, tedy konkrétně do poledního rozjezdu. Máme skoro 6 minut po 10. hodině. Za malou chvíli si dáme nějakou tu regionálku, jinak v téhle hodině třeba Farao, Kylie Minogue, anebo třeba Dabas. Intermission budou taky mimochodem. Hezký čtvrtek.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova

0: Dopravní signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio.

Kylie Minogue. Tak pojďme dále, 10 hodin a 25 minut, tady je Rádio MB. No a co nás čeká? Teď dáme Timmyho Whitea, vy samozřejmě taky nezapomínajte kouknout na náš web, napsat si třeba o písničku na přání. Na webu se dozvíte třeba o červnových dnů plné emocí, bude den Proniky a memoriál Marka Koštíře. Určitě si to tam přečtěte www.radiomb.cz. Rádio MB.

0: Den pro Niky se uskuteční tuto sobotu v Kosořicích. Charitativní akce slibuje celodenní program. V 9 hodin začne fotbalový turnaj. Pro nejmenší je připravená pohádka, disco, pěna od hasičů nebo malování na obličej. Večer zahraje Jirka Sobotka a také Manene. To ovšem zdaleka není všechno. Kompletní program najdete na www.pronikolku.cz.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
4: No, we

0: Tak jsme zavítali do ráje, tohle byly The Bus a Paradise, chystáme pro vás další aktuální zprávy, to je jasný. Jasný je taky, že už zítra vystoupí pod Hradem Valečov Harley, Komunál a Krleš. Ano, tak nezapomeňte na lístky, máte je na vstup na fest.cz. Do konce této hodiny dáme třeba ještě Thai Box, Purple Disco Machine, anebo teď třeba taky Erotix. Max, don't have sex with your ex.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: Kde končí signál,
3: my začínáme. Oh,

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Přesně tak, zprávy jsou tady. Odstávka dodávek teplé užitkové vody v Bolce je v letošním roce plánována na období od 20. do 29. července. Ta letošní topná sezona, která trvala od 24. září do 20. května, tedy celkem 238 dnů, byla ve srovnání s tou předchozí intenzivnější a chladnější. V Benátkách nad Jizerou pokračuje revitalizace veřejného rekreačního prostoru v Mladské ulici. Byla dokončena instalace dřevěných relaxačních palub a zhotoven základ pro umístění houpadel. Předání prostoru městu, včetně jeho zpřístupnění veřejnosti, se předpokládá nejpozději do konce července.
0: Sportovní servis.
2: Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu se stala společnost Hokej Litvínov AS, založená bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, což je podíl 70%. Dalšími akcionáři zůstávají město Litvínov a sportovní spolek HC Litvínov. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: 10 do toho i po 11. hodině ladíte Radio MB. Tak o čem se budeme bavit? Samozřejmě dáme předpověď počasí, taky se podíváme, jak se zpřísnily podmínky pro turisty na Sardíny. Pokud tam vyrážíte, tak si dávejte dobrý pozor. No a jaká je nová hvězda fotbalového mistrovství světa, tak to vám řeknu taky právě v téhle 60 minutovce. Po 11. hodině si taky budeme hrát třeba Marka Ztracenýho, bude taky skvělý Kate Racit. A nebo například Two Unlimited právě tady u nás na Rádiu MB. Krásný den.
2: Rádio MB.

Sportovní servis. Český tým se bude muset ve zbytku šampionátu obejít bez Davida Juráska. Obránce Slávie si na včerejším tréninku poranil stehenní sval. Mimo může být až 2 měsíce.

0: Pěkné dopoledne z Rádia MB vám přeje David a teď pojďme na Sardinii. Jedním z nejpřísněji hlídaných míst je slavná růžová pláž Spiaggia Rossa na ostrově Budeli. Turisté ji mohou obdivovat jen z lodi, no a pokud byste náhodou chtěli zákaz porušit a vstoupit na pláž, hrozí pokuta od 500 eur za krádež písku až 3,5 tisíce eur. Takže pokud míříte na Sardiny, určitě dávejte velký bacha. Za chvíli předpověď počasí.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Krleš. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na Koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina Je na malinách. Začátek bude v 15 hodin.
2: Rádio MB. Určuj.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Tak dnes to bude rozhodně na kraťasy, bude oblačno až polojasno, pak večer už skoro jasno, teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den i polojasno a nejvyšší teploty 30 až 34. Sobota bude jasná až polojasná, ale večer se můžou objevit silné přehánky a bouřky, 31 až 36 stupňů Celsia, takové jsou teploty pro sobotu. No a neděle ta bude polojasná až jasná, postupně oblačná a můžou se opět vyskytnout přehánky a bouřky a teploty v neděli 28 až 33 stupňů.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
3: For just one day.

0: for just one day.
1: Kultura města zve do Sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii. Radio MB.

0: čtvrtek 18. června pokračuje, za malou chvíli odkukáme 12. hodinu. Teď ale pojďme ještě za jednou z hvězd fotbalového mistrovství světa, minimálně tedy v jeho mexické části. Tím se stal ochočený kačer Merlin, opeřenec oblečený do mexického dresu a má dokonce i ponožky, si získal srdce místních fanoušků, kteří dokonce volají potom, aby se stal novým maskotem šampionátu. Merlin ten vzbudil pozornost po vítězství Mexika 2-0 nad Jihoafrickou republikou v zahajovacím utkání mistrovství světa, když se zamotal do davu slavících fanoušků, lidé si ho natáčeli. No prostě nová hvězda fotbalu se zrodila. Přátelé, kamarádi, mějte se krásně, já se vám ohlásím ještě jednou po 17. hodině. Do té doby čau.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

tak být. Možná, že seberu všechnu svou odvahu, přijmu pomalu ten křehkej cíl. Možná, že konečně prožiju tu sílu vlastní pokory, kdy pokora znamená vidět i křehký limity vlastní osoby.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde.

0: Bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový čtvrtek. Městské informační centrum Mnichovo Hradiště sídlí od včerejšího dne dočasně na nové adrese Palackého 236, tedy zhruba 150 metrů severně od dosavadního sídla v budově u Hroznu. Ta v následujících letech projde rekonstrukcí. Díky níž získá nové zázemí Městské muzeum. Práce mají být dokončeny v roce 2029. Mladoboleslavské koupaliště se otevírá veřejnosti. K dispozici zatím bude pouze menší bazén v pravé části areálu. Proto bude vstupné sníženo na polovinu. Od pondělí už bude veřejnosti zpřístupněn celý areál koupaliště. Ani letos nebudou chybět oblíbené kulturní akce v rámci Koupákfestu, který se uskuteční 27. června, 22. srpna a 12. září.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Slávie začali letní přípravu na novou sezonu bez člena širšího kádru české reprezentace útočníka Vasila Kušeje a záložníka Alexandra Buška. Aktuálně se řeší jejich angažmá v jiném klubu. V sobotu český šampion odehraje první přípravný zápas proti Dynamu Kyjev. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V sobotu 27. června ožije fotbalové hřiště v Dolním Bousově šestým ročníkem memoriálu Marka Koštíře. Akce propojí tradiční dobročinný turnaj s exkluzivní dražbou dresů a bohatým dětským dnem. Cíl je jasný, vybrat prostředky pro 14-letého Davídka, který jako jediný v Česku bojuje se vzácnou genetickou mutací. Výtěžek mu zajistí nezbytné rehabilitace a především nákup speciální dodávky pro bezpečnou přepravu. Fotbalový turnaj a bohatý doprovod. Vodní program pro celé rodiny začne v 10 hodin.
0: Špatný signál? My jsme všude. Radio

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Počasí vybízí třeba k návštěvě zoologické zahrady. Skupina želv obrovských v té pražské funguje podobně jako ve volné přírodě. Více k tomu říká chovatelka Zoo Praha Nataše Velenská.
1: Ty expozice se přizpůsobily prostě různým druhům želv tak, že se snažíme nasimulovat trošku, aspoň trošku jejich přirozené prostředí. My nejsme příroda, že to úplně nedokážeme a právě k tomu nám slouží, že my s manželem hodně jezdíme do přírody a koukáme na ty zvířata, které tady chováme, aby jsme věděli, jak je potom chovat nebo jestli je chováme správně. Takže my sebou nosíme ještě teploměr, který těm želvám strkáme do kloaky a měříme teplotu okolo, takže abychom docházeli k tomu, jak ty želvy vlastně existují.
0: Pražská zoo chová celkem 16 želv obrovských a 2 želvy sloní a obývají společný výběh v dolní části areálu zahrady.
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Česka. Udáváme rytmus regionu.
1: Bylo 13 hodin.
0: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Mladoboleslavsko se v závěru června stane místem hned dvou charitativních akcí, které spojuje společný cíl – pomáhat lidem v těžké životní situaci. Už tuto sobotu v Kosořicích a příští sobotu v Dolním Bousově. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program pro celé rodiny i sportovní zážitky. Více čtěte na našem webu. Na sobotu se chystá sousedská slavnost Holé vrchy. Na prostřený stůl může každý přinést něco sladkého nebo slaného. Akce začíná v 19 hodin. Ve vedení Volkswagenu panuje nervozita. 6 z 9 členů představenstva v anonymní interní anketě označilo situaci koncernu za ohrožení jeho další existence. Zbývající 3 ji popsali jako napjatou. Možnost nekritická nezvolil nikdo. Případ ukazuje hloubku potíží, které dnes drtí celý německý autoprůmysl.
1: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze 3 zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Očekává se, že český kouč sáhne k některým změnám v základní sestavě. Zápas v Atlantě začne v 18 hodin. Zprávy končí, je čas na další 90.
1: Rádio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Povněnkové odpoledne se uskuteční 27. června od 14 hodin na nádvoří zámku Kosmonosy. Příchozím se předvedou všechny děvčata se svými soutěžními choreografiemi. Letos se navíc mohou těšit na novinky a soutěže. Povněnky totiž slaví 30 let od založení klubu.
2: Radio MB.

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června, vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.

0: Sportovní servis.
1: Český tým se bude muset ve zbytku šampionátu obejít bez Davida Juráska. Obránce Slávie si na včerejším tréninku poranil stehenní sval. Mimo může být až 2 měsíce. V původních plánech Miroslava Koupka pro dnešní zápas s Jihoafrickou republikou figuroval Jurásek v základní sestavě. Naši se po porážce s Jižní Koreou dostali na mistrovství světa do složité, avšak nikoli v bezradné situace. Ve městě se srotili tisíce českých fanoušků. Národní tým může mít na futuristické fotbalovém stánku hlasitou podporu. Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v 18 hodin.
2: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Čtvrtý motosraz veteránů se uskuteční 28. června na Pískové Lhotě. Setkání majitelů, příznivců a obdivovatelů historických motocyklů si nenechte ujít mezi 9. a 13. hodinou.
2: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: až budu starou ženou.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Přesně tak, zprávy jsou tady. Odstávka dodávek teplé užitkové vody v Bolce je v letošním roce plánována na období od 20. do 29. července. Ta letošní topná sezona, která trvala od 24. září do 20. května, tedy celkem 238 dnů, byla ve srovnání s tou předchozí intenzivnější a chladnější. V Benátkách nad Jizerou pokračuje revitalizace veřejného rekreačního prostoru v Mladské ulici. Byla dokončena instalace dřevěných relaxačních palub a zhotoven základ pro umístění houpadel. Předání prostoru městu, včetně jeho zpřístupnění veřejnosti, se předpokládá nejpozději do konce července.
0: Sportovní servis.
2: Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu se stala společnost Hokej Litvínov AS, založená bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, což je podíl 70%. Dalšími akcionáři zůstávají město Litvínov a sportovní spolek HC Litvínov. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Do nové hodiny nás uvedli Erotic a taky právě teď Kelly Family s jejich ikonickou An Angel. Tak tenhle ten song si myslím, že žral úplně každý z nás. Každopádně já už vás, přátelé, vítám další horké odpoledne od mikrofonu Rádia MB. Dneska tu máme takový fotbalový den, protože právě dnes už čekáme na další zápas české reprezentace na mistrovství světa. Dokonce tento zápas bude pro nás celkem klíčový, takže já myslím, že budeme společně nedočkavě vyhlížet právě 18. hodinu. No a společně si to tedy budeme krátit samozřejmě s odpoledním úletem a s muzikou. Já jsem si pro vás připravil Bad Boys Blue, dáme si Marka Ztracenýho, Rockset, anebo právě teď Ale Farben. No a samozřejmě lehce fotbalu se taky ještě budeme věnovat. Takže zůstávejte s námi, zůstávejte dobře naladěný, dodržujte pitnej režim. No a já startuju naší dvouhodinku. Moje jméno je Luky a s vámi jsem tu do 16.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně. Baby,

0: Retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Rádio MB. Určitě.

0: Fotbalem žije teď celý svět, no a Česká republika dneska dvojnásob, protože právě dneska nás čeká důležitý zápas, kvůli kterému třeba i společnost Penny Market ukončuje dnes otevírací dobu 17 hodin a 30 minut, aby jeho zaměstnanci mohli už v 18 hodin pěkně fandit u televizních obrazovek. Takže pokud se chystáte na nákup do Penny, myslete na to, že v 17 hodin a 31 minut už si prostě nenakoupíte, ale předpokládám, že to vy už budete sedět také před televizníma obrazovkama. No přátelé, my jsme se tady včera bavili o brankáři Vozinhovi, který vychytal nulu proti Španělsku, no a tím získal neskutečný počet sledujících na svém Instagramu, no a myslím, že může úplně v klidu ukončit svoji fotbalovou kariéru, že ho uživí právě Instagram. Nevím jak dnes, ale včera tam měl už 12 milionů sledujících a to jenom díky tomuto zápasu. Každopádně ale moc nadšenej z jeho výkonu nebyl jistý sázkař, který vsadil téměř milion dolarů, což je přes 20 milionů korun právě na výhru Španělska nad Kapverdama. Měl to být úplná tutovka, měly to být easy money, no a z týhletý obří sázky mu díky výkonu Vozinha nezbylo vůbec nic. No, tak někdo vydělal, někdo prodělal. Každopádně, ale pokud jste si vy vsadili dneska na Čechy, věřím, že neproděláte. No a my už jdeme do další muziky, ať si zkrátíme čekání na fotbal. Tak jdeme do toho, jste s Rádiem MB a s odpoledním úletem.
1: Rádio MB.

0: Historický festival se uskuteční 4. července v autokempu Kosmonosy. Můžete si užít den plný historie, zábavy, dobrého jídla a nezapomenutelných zážitků pro malé i velké. Těšte se například na historické souboje a ukázky zbraní, dobové tábory a stánky řemeslníků, historické dílničky a tvoření, dobové aktivity a další vystoupení a doprovodný program. Začíná se v 10 hodin. Další info najdete na www.autokemp.kosmonosy.cz.
1: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Pizza.
1: Čtvrteční odpoledne si krátíte čekání na fotbalové utkání české reprezentace s Rádiem MB a taky s odpoledním úletem. No a my dneska budeme fandit, protože pro prohře s Jižní Koreou 2-1, tak dnešní zápas proti Jihoafrické republice je pro českou reprezentaci dost klíčový. Další prohra by totiž výrazně zkomplikovala postup ze skupiny, naopak výhra nás udrží dál ve hře. Dnešní zápas je i jeden z těch v rozumnější čas. Jak samozřejmě víme, startuje se v 18 hodin, takže na tenhle ten zápas si budík nařizovat nemusíte. No a já doufám, že už všichni jste připravení, že jste vybavení třeba nějakým tím českým národním merčem, nebo jak to říct, já jsem si pořídil kšiltovku, takže dneska ji určitě v 18 hodin nasazuju a budeme fandit. Do té doby si dál hrajeme. Vy jste s Rádiem MB, užíváte si horký čtvrteční odpoledne a já už pro vás mám další muziku. Takže fajn den.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Urč.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový čtvrtek. Městské informační centrum Mnichovo Hradiště sídlí od včerejšího dne dočasně na nové adrese Palackého 236, tedy zhruba 150 metrů severně od dosavadního sídla v budově u Hroznu. Ta v následujících letech projde rekonstrukcí. Díky níž získá nové zázemí Městské muzeum. Práce mají být dokončeny v roce 2029. Mladoboleslavské koupaliště se otevírá veřejnosti. K dispozici zatím bude pouze menší bazén v pravé části areálu. Proto bude vstupné sníženo na polovinu. Od pondělí už bude veřejnosti zpřístupněn celý areál koupaliště. Ani letos nebudou chybět oblíbené kulturní akce v rámci Koupák Festu, který se uskuteční 27. června, 22. srpna a 12. září.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Slávie začali letní přípravu na novou sezonu bez člena širšího kádru české reprezentace útočníka Vasila Kušeje a záložníka Alexandra Buška. Aktuálně se řeší jejich angažmá v jiném klubu. V sobotu český šampion odehraje první přípravný zápas proti Dynamu Kyjev. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou

0: prvním místě.
1: Magna!
0: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
0: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Mladoboleslavsko se v závěru června stane místem hned dvou charitativních akcí, které spojuje společný cíl – pomáhat lidem v těžké životní situaci. Už tuto sobotu v Kosořicích a příští sobotu v Dolním Bousově. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program pro celé rodiny i sportovní zážitky. Více čtěte na našem webu. Na sobotu se chystá sousedská slavnost Holé vrchy. Na prostřený stůl může každý přinést něco sladkého nebo slaného. Akce začíná v 19 hodin. Ve vedení Volkswagenu panuje nervozita. 6 z 9 členů představenstva v anonymní interní anketě označilo situaci koncernu za ohrožení jeho další existence. Zbývající 3 ji popsali jako napjatou. Možnost nekritická nezvolil nikdo. Případ ukazuje hloubku potíží, které dnes drtí celý německý autoprůmysl.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze 3 zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Očekává se, že český kouč sáhne k některým změnám základní sestavě. Zápas v Atlantě začne v 18 hodin. Zprávy končí, je čas na další 90.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Přesně tak, zprávy jsou tady. Odstávka dodávek teplé užitkové vody v Bolce je v letošním roce plánována na období od 20. do 29. července. Ta letošní topná sezona, která trvala od 24. září do 20. května, tedy celkem 238 dnů, byla ve srovnání s tou předchozí intenzivnější a chladnější. V Benátkách nad Jizerou pokračuje revitalizace veřejného rekreačního prostoru v Mladské ulici. Byla dokončena instalace dřevěných relaxačních palub a zhotoven základ pro umístění houpadel. Předání prostoru městu, včetně jeho zpřístupnění veřejnosti, se předpokládá nejpozději do konce července.
0: Sportovní servis.
2: Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu se stala společnost Hokej Litvínov AS, založená bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, což je podíl 70%. Dalšími akcionáři zůstávají město Litvínov a sportovní spolek HC Litvínov. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Je něco po 17. hodině, krásný podvečer z Rádia MB. Den, kdy se láme týden, no ještě to není pátek, ale rozhodně to není začátek. Mimochodem dnešní datum má jednu zajímavost. 18. červen je Mezinárodní den pikniku, takže pokud jste přemýšleli, proč je venku tolik lidí s dekou, jídlem a pohodou, tak už víte proč. Otázka je jednoduchá, dali byste si radši piknik někde v klidu v trávě, anebo jste typ, co potřebuje stůl, židli a servis. Každopádně, ať už míříte kamkoliv, zůstaňte s námi, jedeme si tady dál pohodový podvečer, jsme Rádio MB.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: čtvrtek 18. Milanům přejeme všechno nejlepší k svátku. Já taky pár Milanů znám, takže pokud nějaký můj známý Milan poslouchá, všechno nejlepší. Mimochodem, v Česku se teď šíří vlna falešných SMSek s pokutami nebo nedoplatky a funguje to hlavně proto, že člověk vidí slovo pokuta a okamžitě znejistí. Tak mi řekněte, kdy jste naposledy dostali zprávu, které jste si říkali, tohle je nějaký divný. Nevěřte tomu, policie nikdy neposílá pokuty e-mailem ani SMSkama. Buďte v naprostém klidu, jsme Rádio MB.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Čtvrtek 18. už jen jeden den a máme tu víkend. V sobotu 20. pokud byste chtěli vyrazit někam, tak můžete přijít do Minigolf Bistro v Novém parku v Mladé Boleslavi. Trošku tam s Romanem přivítáme léto a společně s vámi zahrajeme vám nějakou tu muziku. Prostě a jasně se postaráme o dobrou náladu. Mimochodem, Česko se letos dostalo mezi doporučované gastronomické restaurace nebo spíše destinace světa. To je docela změna oproti době, kdy jsme si mysleli, že nás ve světě reprezentuje hlavně svíčková a smažák. A co vy? Co byste dali ochutnat cizinci jako první? No, já kdybych se nad tím zamyslel, no řeknu vám to zítra, zamyslím se. Teď se mějte hezky a zítra v 9 dopoledne naslyšenou.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový čtvrtek. Městské informační centrum Mnichovo Hradiště sídlí od včerejšího dne dočasně na nové adrese Palackého 236, tedy zhruba 150 metrů severně od dosavadního sídla v budově u Hroznu. Ta v následujících letech projde rekonstrukcí, díky níž získá nové zázemí Městské muzeum. Práce mají být dokončeny v roce 2029. Mladoboleslavské koupaliště se otevírá veřejnosti. K dispozici zatím bude pouze menší bazén v pravé části areálu. Proto bude vstupné sníženo na polovinu. Od pondělí už bude veřejnosti zpřístupněn celý areál koupaliště. Ani letos nebudou chybět oblíbené kulturní akce v rámci Koupák Festu, který se uskuteční 27. června, 22. srpna a 12. září.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Slávie začali letní přípravu na novou sezonu bez člena širšího kádru české reprezentace útočníka Vasila Kušeje a záložníka Alexandra Buška. Aktuálně se řeší jejich angažmá v jiném klubu. V sobotu český šampion odehraje první přípravný zápas proti Dynamu Kyjev. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Ve volnočasovém areálu Obora Park Kosmonosy se 19. června uskuteční koncert kapel No Talent a Fantasy Music. Vstup bude zdarma a začínat se bude v 18 hodin.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
2: Hey yo, big wave. Yeah. Turn the mic on.

přestože oči mám a nevidím. A máma s tátou říkaj, jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích, řekla si jenom, já vidím to, co ty.

0: kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Zapni a neřeš.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: i signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dětský den bude 20. června v obci Plužná. Těšte se na podmořský svět se SpongeBobem. Začínat se bude ve 14:00. Na místě bude lanové centrum, střelnice, stezka s úkoly, animační program, skákací hrad a další atrakce.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: okna sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.
2: Hey, I'm doing this like nobody's listening.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
0: Den pro Niky se uskuteční tuto sobotu v Kosořicích. Charitativní akce slibuje celodenní program. V 9 hodin začne fotbalový turnaj. Pro nejmenší je připravená pohádka, disco, pěna od hasičů nebo malování na obličej. Večer zahraje Jirka Sobotka a také Manene. To ovšem zdaleka není všechno. Kompletní program najdete na www.pronikolku.cz.
4: Radio MB.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Radio MB. Určuj.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na Koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina je na Malinách. Začátek bude v 15 hodin.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: Věděli jste, že?
1: Jeden z nejmocnějších mužů 30leté války, Albrecht z Valdštejna, je pohřben v kapli svaté Anny vedle zámeckého areálu v Mnichově Hradišti. Valdštejn byl prakticky vojenský magnát Evropy, budoval skoro vlastní stát. Jeho vražda v Chebu roku 1634 patří k největším politickým atentátům evropských dějin. Jeho ostatky byly do Mnichova Hradiště přeneseny roku 1723. Radio MB.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V sobotu 27. června ožije fotbalové hřiště v Dolním Bousově šestým ročníkem memoriálu Marka Koštíře. Akce propojí tradiční dobročinný turnaj s exkluzivní dražbou dresů a bohatým dětským dnem. Cíl je jasný, vybrat prostředky pro 14-letého Davídka, který jako jediný v Česku bojuje se vzácnou genetickou mutací. Výtěžek mu zajistí nezbytné rehabilitace a především nákup speciální dodávky pro bezpečnou přepravu. Fotbalový turnaj a bohatý doprovod program pro celé rodiny začne v 10 hodin.
2: Rádio MB. Rytmus

Seš je tu prázdnej list, chvilková nostalgie, hlavou se honí jen, co sen odkryje. Vteřiny jsou tak dlouhý, jako by čas pořád stál, úsměvy s kapkou touhy, čekáme, co bude dál.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Bolce.
0: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku dá.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Vzpomněnkové odpoledne se uskuteční 27. června od 14 hodin na nádvoří zámku Kosmonosy. Příchozím se předvedou všechny děvčata se svými soutěžními choreografiemi. Letos se navíc mohou těšit na novinky a soutěže. Vzpomněnky totiž slaví 30 let od založení klubu.
1: Radio MB.

Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu. Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: Tonight, God is a DJ. Taneční zóna.
1: Radio for you.